starosti. Zavrem oči, cítim z té časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.